se rozložení doprava a umožňuje tak orientaci o rozsazení účinkujících. Dává posluchači možnost, aby zaměřil svou

tohoto výsledku, abyste měli opravdu dokonalý stereofonní poslech, musí být vložit.

Tvořili rovnou stranu trojúhelník. A nyní prosím pozor. Ke správnému poslechu je třeba, aby oba reproduktory vašeho stereofonu

0: seatbelt. A dále musí mít v celém slyšitelném pásmu stejnou zvukovou kvalitu.
1: Při správné polaritě nás slyšíte před sebou z jediného místa. Stejná hlasitost obou reproduktorů vyvolává zdání, že jsme uprostřed mezi nimi. A stejná zvuková kvalita zaručuje, že se naše hlasy v různých výškových polohách nestěhují z místa na místo. Později to poznáte zvlášť názorně na nástrojích orchestru.
0: Tak ještě jednou, je-li vaše stereofonní zařízení v pořádku, slyšíte nás oba
2: stále uprostřed. A teď pozor. Hovořím k vám z pravého reproduktoru.
3: A já z levého.
2: Pravý reproduktor.
3: Levý reproduktor.
2: Slyšeli jste nás správně?
0: Jestliže ne, je třeba ještě reproduktory přemístit. Vrátíme se tedy zase do prostředí.

Kadiska 45 otáčka za mnou. Vychází hlavně celá na dnešní pohled. Podívejme se, jak asi sedí přátelé.